být chillery. Neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Oh God.

house basement or block.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
5: Pán, co v Česku provozoval web Sex.cz a namastil si kapsu miliony na lechtivých inzerátech, má teď na krku obvinění z kuplířství. Policie ho cepe do chládku, ačkoliv on sám tvrdí, že to byl jen takový online autobazar, jenom s úplně jiným druhem, zboží. Teď mu za to hrozí až 9 let, takže už si asi žádné další kšefty přes internet nedá.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Rádio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Byla ta svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kačo, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: 18. července slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a míru milovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum...

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla čtvrtá hodina.
0: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.
6: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem od vedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má se v rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity, kompa Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám vůbec nic. Kompa, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy. Minimum muziky, minimum

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
2: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
2: to nie je naša mamička má kľúče.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Opravář, přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, když to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu dochtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím stupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem jí poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Rádio.
1: Ty lůzo, vole! Co je, vole? Už to tam dělá, vole. Já jim jim ho, vole. A co si o sobě myslíš, vole? Tak se stanu, ne, vole. Stanu, ne. Neumím se brát, vole.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: V Kralupech to teď fakt smrdí, a nejen takhle dajak. Místní obyvatelé si stěžují na neobvykle silný zápach, který je prý tak odporný, že by jim urval i fusek les nohou. Za tyhle pachové efekty se omlouvá místní rafinerie, takže to tam asi voní jako po gigantickém prdu celého okresu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Crazy Radio. Minimum muziky.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Ivano, Ivane!

0: Výborně ti mám.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky,
3: minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Let's get it going.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Díky.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
4: Take them back.

0: Express Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: super, super.
1: Allez, elle a bien chanté, elle est magnifique, on reviendra la voir.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: soudruzi. Uhel už naučili jsme se lamať, ale co nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám slouží, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolamy. Uvedu příklad první. Duty datel, tudy dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na ole julu jili juliu. Na ole julu juli si. Jsi sam.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, 10 hodin dopoledne. Česká republika se letos v červenci pekelně potí nebo naopak topí v dešti, protože meteorologové hlásí, že prázdninové počasí je jedno z nejzákeřnějších za poslední dekádu. Místo klidného grilování a opalování nás prý čeká horská dráha teplot s tropickými nocemi a bouřky, které spláchnou nejen zahrady, ale i kdejakou výletní náladu. Takže, milí posluchači, místo sexy plavek raději sáhněte po deštníku a dobré náladě, nebo si pořiďte pořádnou klimatizaci.
4: Ze společnosti.
5: Když hasičům z Týna nad Vltavou netekla voda, vyřešili to stylově a s pořádnou dávkou humoru. Urostlí chlapi se vysprchovali venku v boxerkách, což evidentně potěšilo tisíce lidí, kteří jim na sociálních sítích sypali lajky. Holky, jestli tohle není motivace k návštěvě hasičárny, tak už nevím co.
4: Kultura.
5: Pražské Příkopy ožily netradičním divadlem, když mladý umělec Maty, známý svými abstraktními kompozicemi, tvořil pod širým nebem pro charitativní akci Cihla. I přes ruch a zraky kolem jdoucích, což je pro něj jako pro autistu výzva jako prase, dokázal, že opravdová tvorba se srážkám s realitou nebojí. Jeho dílo Infinitum, symbolizující cestu bez konce, teď může inspirovat každého, kdo si myslí, že se v životě někde zasekl.
4: Sport.
5: Sportovní svět v Česku zažil něco, co byste nečekali ani v nejdivočejším snu, v Praze se konal šampionát v šermu Vycházkovou holí. Kdo by si pomyslel, že s tímhle dědečkovským kusem dřeva se dá elegantně mlátit soupeř, aniž by to vypadalo jako rvačka o místo v tramvaji. Takže, žádné drahé flérety, stačí pořádná hůl a chuť si to rozdat.
4: Doprava.
5: Konečně pořádné drama na dálnici D1 u Velkého Meziříčí, kde se dnes ráno převrátil kamion plný melounů a rozesel rudou kalamitu přes oba jízdní pruhy. Řidiči teď nadávají jak špačci a už minimálně 2 hodiny se plazí krokem, protože úklidová četa se evidentně snaží z každého kousku udělat džus. Takže jestli máte namířeno na jih, raději si rovnou udělejte piknik u krajnice, bude to nadlouho.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a místy i bouřkami, takže ty letní šaty, co už máte na sobě, holky, raději pořádně promyslete, rtuť teploměru se vyšplhá na příjemných 22 až 26, místy až 29 stupňů. Zítra, v neděli, to bude spíš na deštník, teploty klesnou na 11 až 21 stupňů, takže žádné teplé opalování nehrozí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.
6: Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente, que la campana no va a parar de sonar.
7: ¡Que suene la campana!

0: Lapřídek zubaři povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov teda, to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaři, on po asi 8 let, páno, pane teda, to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, páno, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dá injekci, chlap sedí, ten mu to vrtá už asi 4 hodiny, on povídá, a prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerd, až dostanu se na nerd, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Yeah.

0: Jungle.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bay. Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, 11 hodin dopoledne. Česko se zase potí jako prase, po rekordním červnu s teplotami přes 40 stupňů se lidi plácají u vody a pomalu ani neví, kde jim hlava stojí, natož co na sobě. A když už jsme u toho svlékání, tak se šušká, že dcera Kubelkové a tenista Macháč prý byli při stěžení spolu a prý je prozradil jen takový malý ručníček, to je panečku letní románek.
5: Ze společnosti.
6: Fanoušci české filmové klasiky Slunce, Seno, Jahody se mohou těšit na pořádnou kuriozitu. V Pelhřimově, městě rekordů, totiž představili plně funkční elektromotorovou postel, přesnou kopii té filmové. S tímhle pojízdným kusem nábytku se prý dají zažít nefalšované vesnické orgie, tedy aspoň ty vizuální na festivalu kuriozit.
5: Kultura.
6: Pelhřimovské muzeum rekordů a kuriozit opět dokazuje, že náš národ má prostě koule na ty největší úlety. Tam, kde jinde končí fantazie, u nás teprve začíná, kromě obřího čtyřmetrového medvídka Kukyho, který našel i přemožitele, tam teď mají i sbírku bezmála 900 vod z pramenů celého světa. Takže, kdo by chtěl ochutnat moře, rybník i kašnu z každého koutu planety, ať si tam zajede, ale pije na vlastní nebezpečí.
5: Sport.
6: Takže, v českém sportovním vysílání se prý začíná řešit puritánský manuál, který by mohl cenzurovat sexy atletky. No, to je ale pech pro všechny, co se u televize těší na kvalitní sportovní výkony ve všech ohledech. Jestli to takhle půjde dál, budeme brzy sledovat jen šachy z ptačí perspektivy.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že silnice v Česku opět píšou vlastní dobrodružný román s hlavní rolí pro nervy řidičů a epickými kolonami. Na D1 a D2 u Brna se kvůli modernizaci jede krokem, takže si místo opalování na pláži užijete spíš pohled na zadek auta před vámi. Pokud se nechcete smažit v plechovkách, raději zůstaňte doma a oddávejte se příjemnějším radovánkám, protože desítky nehod a uzavírek hlásí celá republika.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká polojasno až oblačno s denními teplotami kolem 22 až 26 stupňů, na jihu Moravy se rtuť teploměru může vyšplhat až k příjemným 29, takže si ještě užijte volného průchodu slunečních paprsků. Ale bacha, zítra už to bude chtít deštník, teploty klesnou na pouhých 11 až 21 stupňů, takže ty letní románky u vody budou muset počkat. Hlavně si nezapomeňte vzít něco na sebe, ať to s vámi neskončí jako s Adamem a Evou po jablku, tedy bez jediného listu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

se dívá taková partie a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. A ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, která by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. To říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, načež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.

0: Lazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, poledne. Takto si představte, jeden šikula se vloupal do prodejny, ale než stihl něco ukrást, někdo mu mezitím čmajnul jeho vlastní káru. Chlápek byl tak v šoku, že sám zavolal policajty, aby mu s tímhle bordlem pomohli. Asi mu došlo, že být zlodějem není vždycky med.
4: Ze společnosti.
5: Pilot Jan se rozpovídal o tom, kam vlastně mizí obsah letadlových záchodů, což je otázka, co trápí nejednoho cestovatele. Váš náklad se prý nesype na nebohé lidi dole, ale pěkně se schromažďuje v nádržích. Takže příště, až poletíte, můžete s klidem pustit hrůzu.
4: Sport.
5: Tak to je mazec. Linda Nosková po wimbledonském triumfu pořádně zamotala hlavu celému světu svým nevídaným gestem, které už řeší i komici. Hold holka ukázala, že umí nejen tenis, ale i show, a chlapi z toho mají sakra dilema, jestli fandit raketě, nebo jiným křivkám. Kdo ví, co se v té tenisové hlavě rodí příště.
4: Doprava.
5: Pátek 18. července je tu a s ním i tradiční víkendové peklo na cestách, hlavně u Brna na D2, kde se kvůli modernizaci dálnic D1 a D2 tvoří kolony a řidiči se plouží v režimu 1+1 a aby toho nebylo málo, tak si jeden chlapík u Hluboké nad Vltavou způsobil nehodu, protože mu spolujezdec vypustil v autě hejno sarančat, která se mu vrhla na krk s 2 promile v dechu, to je vážně entomologická trefa do černého. Takže pokud nemáte entomofobii a nechcete skončit v příkopě, raději jezděte opatrně a nenechte si do auta pouštět žádnou havěť.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková typická letní houpačka od sluníčka, na které se krásně opálíte, až po lokální přehánky, co vám ty nové šaty trošku sprchnou, takže pozor, ať neukážete víc, než chcete. Teploty se vyšplhají na příjemných 22 až 28 stupňů Celsia, místy na jižní Moravě se panenky potí až ve 30, což je ideálka na pořádnou hydrataci zevnitř i zvenku.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.
7: Holka, to, co předvádíš, je umění, což moje náražka za hulení, s tebou ty plíce tolik nebolí, stejně v dechu ten kouř.

zavílo ho ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, vata. Pro mě mýho brata, snaží se soudit, mě vypínám data. Vidím zavílo ho ten lesk toho zlata,

bávo. Až bude ta vata, snaží se soudit, nevybíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata, pro mě mýho brata. Snaží se soudit, nevypíj nám data. Vidím za výlohou ten lesk toho zlata, zlata, zlata, vata.

Přišel k tomu doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na rameno a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Denně. Ready man?

Lepíme další sticker, bič jak do plachet vichr. Hledáme klid, vlastní svět, jak vánoční svetr. Nad podlahou metr, s výhledem od stropu. Vsakuju emoce, pak posílám

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, 13. hodina odpoledne. Vlna veder žene Čechy nejen do bazénů, ale i do celkem zajímavých experimentů s ochlazováním, takže se v parcích už skoro bojíte otevřít oči. Někteří jedinci se navíc snaží rozpálené večery osvěžit nečekanými způsoby, a tak se množí stížnosti na hlučné milostné hrátky, prý až do ranních hodin, a to už je fakt oprus, soudruzi. No, hlavně, že nám drží to pivo studené.
5: Ze společnosti.
6: V Plzni se odehrála pořádně divoká jízda, když 30-letá řidička Mercedesu kličkovala po silnici jako po flámu. Strážníkům nejprve tvrdila, že je na auto nezvyklá, pak že nikdy neřídila automat a nakonec, že jede pro opilého kamaráda. Ukázalo se ale, že to její tvrzení o kamarádovi byla tak trochu dvojitá lež, protože nadýchala skoro promile.
5: Kultura.
6: Karlovy Vary se opět proměnily v přehlídkové molo, kde místo filmových premiér vládla móda a odvážné modely českých celebrit. Monika Absolonová, Tereza Kostková a Veronika Žilková se předvedly v nejnovějších kouscích, které spíš odhalovaly, než zahalovaly, čímž potěšili hlavně pánské osazenstvo festivalu. No, pánové, kdo by se na ty filmy koukal, když je na co jiného zírat, že?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum in-

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Nejde to vrátit. Já vím, že nejde to vrátit zpátky. A nikdy bych si to přál. A nikdy bych o to prosil.

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádia.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Relax your mind.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Posloucháte
1: pecky.
3: Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Fantasy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: nám robí neustále potíže, je náš krásný český jazyk. A k tému nám služí, aby jsme dosahli určité dokonalosti, takzvané jazykolami. Uvedu příklad první. Dutý datel, tudy, dudy, dudy, no kurva nic. Přistupím k příkladu složitějšímu. Ne na oleju lujili juliu, na oleju lujili si. Jsi sam.
1: Maximálně fajn.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Original members of the Culture Club team, when the original by Jazz come back again for the new song, Vibe 1990, what? Year 2000, I live, see?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

A jedou v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, ano, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak do domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prý mi za 20 ukáže.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

zabili velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli k písku. Písek, já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, 16. hodina odpoledne. Češi opět ukázali, že mají na letní vedra fakt originální recepty, plovárny praskají ve švech a někteří si dokonce pro osvěžení skáčou do kašen, což místní strážníci moc neocení. Teď se navíc šíří nový trend, opalovačky na balkoně v Adamově rouše, což sice šetří plavky, ale sousedy spíš pobuzuje. No, hlavně ať se nám z toho horka ti naši spoluobčané fakt nepoerou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Melo.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: queridos amigos.
1: Na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňajeme mašinku. A izměňajete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu a říká, tavariš konduktér, ještě izměňajete mašinku? A říká, da, ještě izměňajeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
5: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a skotskou. Vypije pivo, vezme skotskou, nalesí také do kapsičky. Pivo, skotskou. Znova pivo, skotskou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, skotskou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu skotskou se nalete do kapsy? A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to, to jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vyleze bílá myška pá. A váš kocour taky.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co má společného politika a prostitutka? Oba ti slibují, že tě pořádně ojebou a ty tomu naivně věříš.
2: Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama,

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě.
1: A říká,
0: jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kg.
2: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a míru milovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocního bratra a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Sweet girl, your love is all around.

0: Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

daleko. Jak daleko jsme schopni dojít, když něco chceme, když po něčem toužíme. Kde je ta hranice? Jak chamtivé dokážou naše oči být? Kde je ta hranice? Ptám se, kam až půjdeme? Jak daleko? Jak daleko jsme schopni zajít, když někdo ublíží těm, které milujeme? Jak daleko?

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týkačo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kač a nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Crazy Radio. Do it.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

is international. Smash up.

0: Crazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 18. července, 20 hodin. Vzhledem k tomu, že nám meteorologové slibují pekelné léto s tropickými teplotami, zdá se, že čím dál víc našich spoluobčanek dává zbohem pod prsenkám a volí raději lehkost a svobodu. A ruku na srdce, v tomhle vedru, kdo by se s tou omezující drátěnou konstrukcí dál trápil, že jo?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
8: Ne.
7: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
8: Ne.
7: Je bez paměti.
0: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, to se zvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.

0: Hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

0: Setkání nejstarších lidí na světě, televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Ano, jistě. Tak kde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl? Podle saka.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Přestože mě nemáš v lásce, cítím jak tvoje rybářský vlasce táhnou mě k hladině vyššího poznání. I když je to k posrání, chápu, že ty tím plníš svoje poslání. I když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

0: a život bez změny a postavím si dům, stánic i tong a budu si připadat jako King Kong, neboť budu diskrétní a sexuál a spokojím se s tím, co dům dal.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
4: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
5: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
6: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: proč děti v Africe nikdy nedostanou spalničky. Protože předtím umřou hladem.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum informací.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 18. července, slaví svátek Drahomíra, jméno staroslovanského původu, které v sobě nese význam drahá a mírumilovná. Všem Drahomírám přeji krásný a poklidný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vám přijde k zubaři, povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Maximálně fun!

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova.
2: Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc. Půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
5: Takto nám Prahu zase jednou oživila instalace, která vypadala, jako by někomu vypadla z hravých snů, nebo spíš z hodně odvážného obchodu s hračkami pro dospělé. Tenhle monstrózní umělecký počin, co prý symbolizuje touhu po svobodě, si lidé fotí jako diví, někteří s úsměvem, jiní si prý dělají rovnou srandu z jeho falického tvaru. A kritici. Ti jen bezmocně kroutí hlavou, zatímco fronta na selfiečka je delší než na záchody na led i troll, navíc se prý pod ním dokonce párkrát i někdo vyspal.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Každý den je originál.
2: 19. července slaví svátek Čeněk. Jméno Čeněk je domáckou variantou staročeských jmen jako Česlav či Čestmír, které v sobě nesou význam, čest a sláva. Všem Čeňkům přeji krásný sváteční den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
4: maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla první hodina. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
2: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

Přijde pán do restaurace a povídá, dal bych si pivo a s kockou. Vypije pivo, vezme s kockou, nalesí také do kapsičky. Pivo s kockou. Znova pivo s kockou do kapsičky. Když to dělá po třetí, po čtvrtý, vždycky pivo vypije, s kockou do kapsy, jak ten barman na mě kouká, říká, nezdá se vám to nějaký neekonomický, jako? Si dáte teda to pivo a tu s kockou snalete do kapsy. A to já si dělám za svoje peníze, to je přece můj problém a to, to jako co, a vůbec, když to mi prdel. Z té kapsy taky vleze bílá myška pár. A váš kocour taky. Crazy Radio.

Edit. 4, 3, 2, 1.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Tati, počkej!
1: Ok, makat.
0: Já bych se chtěl jenom dodívat.
2: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Odbyla druhá hodina.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.